0: pokiaľ nejsi hráč. Pokiaľ nejsi hráč, máš to v sebe, je to v tebe.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Poprade Tatrách.
1: Na 91,7.

pokiaľ nejsi hráč. Pokiaľ nejsi hráč, máš to v sebe, je to v tebe. Máš to v sebe.